0: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche. Valency Haïgagan, Tainaspire Radio A.
1: Amen, Abidjan. Asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega, asi kidega